0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 27. kapitola.
1: V ten deň Hospodin potresce svoj...
0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 27. kapitola.
1: V ten deň Hospodin potresce svojím tvrdým, velikým,

je teba chváliť. Ochotné je moje srdce, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj.

duša moja chvála, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva, lebo on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj, spievaj, on je hoden všetkých.

Tak nastupte hned, než ujede vlak. Sjede chvíli holubice, chvíli jak drak. Bude na tom líp, kdo zaplatí dřív. A kdo má ostrý ramena, ten uvidí líp. Už rozjel se vlak, všichni nadskakujou. Co staří mladé naučili, opakujou. Obligátní starání a vznešená lež. Společnost je příjemná.

jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lizeť. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď. Právě teď.

Když život se ti zhroutil, jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdyby směl,

Nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to chtěl.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.